0: Zvedni to a vykřič to.
1: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
3: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba... Spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
4: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno.
6: Co tady děláte?
5: Testujem. To je dopravář.
7: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
8: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
9: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
10: Tyjo, podepsaný kopiteli.
11: Le filet tendu.
12: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tip Sport.
13: Pěkný kolo, to bych brala.
14: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
15: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
13: A fakt, že jo?
14: A ty jsi?
15: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
16: OK, všichni, jdeme na to.
17: Pojďme mluvit o vlasech.
16: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
17: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
16: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S

0: Ochranným systémem Haptik, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf Taft laky na vlasy. For every you.
1: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Léto s Penny, hezky česky.
7: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
8: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
9: Lidi se mě pořád na něco ptají. Dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
10: Liboté, proč jsou na matech citrony?
9: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají. No jasně.
11: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
12: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
13: Větší, než si myslíš.
12: Proč prší?
13: Aby se starý cítil příjemně.
12: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
14: Dorazili jste do cíle.
13: Tak jo, jsme tady.
14: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
15: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
16: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
17: I love you!
18: Protože chutná celé rodině.
19: Protože jo nakopne každý den.
20: Protože s jo je život růžový.
21: Jo, umění dělat život ovocnější.
22: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.

bytu být, ale už nejsou. Já klidně začnu zase od znova. Mám příběhy rád, tak řekni, kde jsou. Ale dej si pozor na

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
4: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
6: V pořádku, můžete jet.
5: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.
7: Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.

0: hotelu Panakota, nyní v novém designu. Jogovela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
2: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
3: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
2: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
3: Jo, grill.
4: Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
7: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B Aion 5 se slevou 20% v Planeo.
8: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
9: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
10: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
11: No.
12: Já jsem si přičel rád s kamením.
13: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
11: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
14: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
15: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
16: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
17: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
18: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
17: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
19: Tati!
17: Neomezený tarify.
20: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
0: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
4: Nyní od necelých 600 000 nebo od 6 199 korun měsíčně.

0: Haber.
1: Na vole, dej si ještě panáka. Jo, vole, dělej.

0: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Sice pořádnej hit, ale ten výsledek... ten za to stojí.
1: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
4: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
5: Dobré, jedno giga kombo s hranolkama.
6: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
5: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
7: Tati!
5: Neomezený tarify.
8: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
10: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
9: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
10: Jo, grill.
11: Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
14: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
15: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
16: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
17: No.
18: Já jsem si přišla rád s kamením.
19: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
17: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
4: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
3: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
7: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
0: A můžete ji vyzkoušet.
13: Ale my máme vypráno.
8: Co tady děláte?
13: Testujem. To je dopravát.
5: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
18: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Kuus FIFA World Cup Meal.
1: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální.

manuální kartáček. Oral-B Aion o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B Aion 5 se slevou 20% v Planéo.

0: mega slevy sú tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogérie a další. Kup se slevou třeba set tří odolných kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lasers for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Way to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days.
7: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
8: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
9: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
10: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG WashTower. Life's good. LG.
11: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
12: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
13: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jahody 500 gramů za 69,90 a matony ochucená za 14,90. Bila.
15: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti. Prosím.
16: Wow, co se to děje?
12: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe. Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
17: Dzień dobry. Ja František Pisalovský z Gazeta Polska. Vy český chatář?
18: Ano, já jsem chatář český. Tak.
17: Vaše chatářstvo chata česká?
18: To je to česká chata.
17: A chleba je z Polsky?
18: Ne, tak ten chleba je český.
17: A okurky z Ungária?
18: Ne, to nejsou ungárský, to jsou český okurky. To.
17: Všechno český?
18: Ano, je to tady všechno český. To.
17: Všechno český?
18: No, všechno český a dobrý. Mhm.
17: Tak dobrý den. Den dobrý.
19: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
20: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.

0: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
2: Pustí.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
4: I love you.
5: Protože chutná celé rodině.
6: Protože jo nakopne každý den.
7: Protože s jo je život růžový.
5: Jo, umění dělat život ovocnější.
8: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
9: Užijte si Mionetto, víc než jen Prosecco.
10: Velké vítězství může začít malým gestem.
11: Už jsem myslela, že někoho máš?
12: Mám, mBank.
10: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
13: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.

0: Tento příběh je věnovaný jako památka těm, kteří takové štěstí neměli. V minulém režimu vyhaslo při útěku za svobodou stovky životů. Další tisíce dopadených bylo mučeno, ponižováno a zničeno kvůli pár metrům. Svoboda nebyla vždy samozřejmostí.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
5: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
4: Na grilu.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
7: V pořádku, můžete jet.
6: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
8: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem pobarvení. Pro profesionální rutinu barvení ve 3 krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
9: Dobré. 1 giga kombo s ranolkama.
10: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
9: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
11: Tati!
9: Neomezený tarify.
12: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
14: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
13: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
14: Jo, grill.
15: Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam bylo nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips OneBlade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Za oblené rohy, za oblené hrany

0: Ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips OneBlade Intimate.
1: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: kus FIFA World Cup Meal.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
2: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
3: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
5: Hustý.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
7: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
8: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
9: No.
10: Já jsem si přišla rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
9: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
12: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
4: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: Dobrý. 1 giga kombo s hranolkama.
6: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
5: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
7: Tati!
5: Neomezený tarify.
4: Čím

0: služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
4: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
5: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
4: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
5: Jo, grill.
6: Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním řitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
8: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
9: A můžete ji vyzkoušet.
10: Ale my máme vypráno.
11: Co tady děláte?
9: Testujem.
10: To je dopravář.
12: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
13: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
14: No.
15: Já jsem si přišla rád s kamením.
16: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
14: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
17: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
18: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
19: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
20: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
21: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
2: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
3: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.

0: Tento příběh je věnovaný jako památka těm, kteří takové štěstí neměli. V minulém režimu vyhaslo při útěku za svobodou stovky životů. Další tisíce dopadených bylo mučeno, ponižováno a zničeno. Kvůli pár metrům. Svoboda nebyla vždy samozřejmostí.
1: Tě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Ariel prací gel nebo kapsle až 60 praní za 249,90 nebo Brev Power 4 kusy za skvělých 49,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
3: Zvedni to a vytřič to.
4: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
6: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
8: Hustí.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Tyjo, podepsaný Kopitely.
10: Le filet tendu.
11: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tipsport.
12: Tak, co je s tím grillem?
13: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
12: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
13: A fakt, že jo?
14: Kdo to byl?
15: Influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
16: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
17: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
18: No.
19: Já jsem si přišla rád s kamením.
20: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
18: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
21: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
22: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová...

0: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
1: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
2: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.
3: OK, všichni, jdeme na to.
4: Pojďme mluvit o vlasech.
5: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
4: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
5: Potřebuji účes, který vydrží.
6: Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy s ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
7: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
8: Větší, než si myslíš.
7: Proč prší?
8: Aby se starý cítil příjemně.
7: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
9: Dorazili jste do cíle.
8: Tak jo, jsme tady.
9: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
10: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
11: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
12: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
13: Liboté, proč jsou na matech citrony?
12: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají? No jasně.
14: I love you!
15: Protože chutná celé rodině.
16: Protože jo nakopne každý den.
17: Protože s jo je život růžový.
15: Jo, umění dělat život ovocnější.
18: Léto s Penny, hezky česky. Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfekt.

0: Zvedni to a vykřič to.
1: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Tyjo, podepsaný kopiteli.
3: Le filet tendu entre deux parasols.
4: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tip Sport.
5: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
6: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
7: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
9: Pusti.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
11: V pořádku, můžete jet.
10: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
12: Pěkný kolo, to bych brala.
13: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
14: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
12: A fakt, že jo?
13: A ty jsi?
14: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
15: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
16: No.
17: Já jsem si přičel rád s kamením.
18: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
16: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
18: Mm-hmm.
19: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
20: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
21: I love you.
22: Protože chutná celé rodině.
23: Protože jo nakopne každý den.
24: Protože s jo je život růžový.
22: Jo. Umění dělat život ovocnější.
25: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
26: Nejšťastnější na světě, když mám v ruce madlo do šíku, tu mám se mezi regály, jo, dám si chleba, díky.
6: Penny.
27: OK, všichni, jdeme na to.
28: Pojďme mluvit o vlasech.
27: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
28: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
27: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
29: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
30: Větší, než si myslíš.
29: Proč prší?
30: Aby se starý cítil příjemně.
29: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
31: Dorazili jste do cíle.
30: Tak jo, jsme tady.
31: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
32: Nyní od necelých 600 000 nebo od 6 199 korun měsíčně.
0: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
1: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
2: Liboté, proč jsou na matech citrony?
1: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
3: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

Stop karpálním tunelům. Karpal Akut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Akut Forte.

Let's go. Sounds good. Real good.

0: Tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
2: Tati!
1: Neomezený tarify.
3: Čím víc služeb u nás.

0: Každová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
1: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
3: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. M-Bank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
9: V pořádku, můžete jet.
8: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
10: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
11: Přinesla jsem opletky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
12: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
13: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
14: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
15: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
2: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
3: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
5: Hosti.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
7: No.
8: Já jsem si přišel rád s kamením.
5: Zdeňku,

0: Lid, vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
1: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
2: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
1: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
3: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
1: Tereza,
3: Maško,
1: René Dan,
3: Monika Tymková,
1: Petr,
3: Švancara,
1: Martin,
3: Hrada.
1: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat. Mám bych do ní svoji nabíječku.
3: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
2: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
3: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
5: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
4: Tento týden v Kauflandu akunůšky na živý plot za 599,90 a úhlová bruska za 499,90. Kaufland.
6: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
7: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
8: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
9: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
10: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
11: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Užijte si léto s Oral-B. Kupte si Oral-B IO 5 se slevou 20% v Planéo.
12: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
13: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
12: Jedině od Chibo.
14: Velké vítězství může začít malým gestem.
15: Už jsem myslela, že někoho máš?
16: Mám. Mbank.
14: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
17: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
18: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
19: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
20: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Produkty Jar seženete nyní výhodně v drogeriích Teta.
21: Přivítejte Adama Mišíka,
22: Moniku Bagárovou,
21: Jakuba,
22: Rybo,
21: Tomáše Zástěru,
22: Mikýř,
21: Tereza,
22: Maškova,
21: René Dan,
22: Monika Tymková,
21: Petr,
22: Švancara,
21: Martin,
22: Hrano.
23: Jsme přátelé?
24: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
25: Návykový látky až po samotným přelnu.
26: Správně, jsi šikulka.
27: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
28: Pojďte se podívat.
29: Dej do ní svoji navíječku.
30: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
31: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

hospodě, kam budeš štít, tam, kde budou všechny rána slunečný, kde cokoliv chceš, to můžeš mít, a všechny krizi věci jsou tam skutečný. V puse bličko, v ruce slunečník, s planetama tam hrajeme kulečník, je milion míst, kam můžeš jít, ale to je zbytečný. Tak mi řekni, kde to vás, nestojím tady, pojď se mnou, nám nikdo nic nezakáže, tady nám nikdo nic nezakáže.

0: každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
1: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
0: Na tisíce produktů.
2: A máma se vždycky ráda odváže.
0: Boží. Smeč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
3: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
0: Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
6: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
7: V akci italská vína. Nízké ceny, hezky česky. Penny.
8: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
9: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
10: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
11: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno.

0: opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
1: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
2: Pustí.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
4: I love you! Protože chutná celé rodině.
5: Protože jo nakopne každý den.
6: Protože s jo je život růžový.
4: Jo, umění dělat život ovocnější.
7: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
8: No.
9: Já jsem si přišla rád s kamením.
10: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
11: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
12: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
13: Lží lidé!
14: Léto s Penny, hezky česky.
15: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
16: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
17: Liboté, proč jsou na matech citrony?
16: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
18: Ahoj, tady Iga Švěntek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aio s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aio. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
19: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
20: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
19: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
21: Přivítejte Adama Mišíka,
22: Moniku Bakárovou,
21: Jakuba,
22: Rybo,
21: Tomáše Zástěru,
22: Mikýř,
21: Tereza,
22: Maško,
21: René Dan,
22: Monika Timková,
21: Petr,
22: Švancara,
21: Martin,
22: Hrano.
23: Jsme přátelé?
24: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
25: Nálikový látky až po sadnotním přilnu.
26: Správně, jsi šikulka.
27: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
28: Pojďte se podívat.
29: Dej do ní svoji nabíječku.
30: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
31: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: mega slevy sú tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogérie a další. Kup se slevou třeba set tří odolných kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
2: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days.
3: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
2: Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
4: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
5: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
6: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert biogrilovačka. Takže jestli vám není bust, z čeho je váš pekáček, sýr na grill, kuřecí steak nebo burger, dopřejte si je v Albertu bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete

0: Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90, Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
1: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
2: Pustí.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
3: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
4: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
5: Třeba právě teď.
6: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
0: Tento týden v Kauflandu akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlová bruska za 499,90. Kaufland.
7: Prosím.
8: Wow, co se to děje?
9: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
10: Hej, máte chuť na ledový hit?
11: Ice.
10: Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena. Například K-Klasik zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Klasik zmrzlina za 11,90. Jedině v Kauflandu.
12: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
13: Let's go to the store then.
14: Hi, how you doing?
12: We were having an awesome viewing party and if you had lays, you can come with us.
14: She has them!
15: Trying to get the whole card in.
12: Welcome.
0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Kaufland.
16: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jahody 500 gramů za 69,90 a matony ochucená za 14,90. Bila.
18: Velké vítězství může začít malým gestem.
19: Už jsem myslela, že někoho máš?
20: Mám. Mbank.
18: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
21: Přivítejte Adama Mišíka,
22: Moniku Bagárovou,
21: Jakuba,
22: Rybo,
21: Tomáše Zástěru,
22: Mikýř,
21: Tereza,
22: Maškova,
21: René Dan,
22: Monika Tymková,
21: Petr,
22: Švancara,
21: Martin,
22: Hrano.
21: Jsme přátelé?
23: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
24: Návykový látky až po samotným přelnu.
25: Správně, jsi šikulka.
24: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
21: Pojďte se podívat. Vyjď do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
26: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

za nejpapír. Peza. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova za zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
1: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Dobrý. Jedno giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
1: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. Mbank.
5: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
8: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Pana Kota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
1: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
10: V pořádku, můžete jet.
9: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
11: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvědčí.

0: Cus FIFA World Cup Meal.
1: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
2: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
5: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
4: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
7: Hustý.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
9: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
10: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Toma.
11: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
12: Moje já má spoustu podob. Ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
13: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
14: No.
15: Já jsem si přišel rád s kamením.
16: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
14: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
17: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
18: Přivítejte Adama Mišíka,
19: Moniku Bagárovou,
18: Jakuba,
19: Rybo,
18: Tomáše Zástěru,
19: Mikýř,
18: Tereza,
19: Maško,
18: René Dan,
19: Monika Timková,
18: Petr,
19: Švancara,
18: Martin,
19: Hrano.
20: Jsme přátelé?
21: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
22: Nálikový látky, až po samotným přilnu.
23: Správně, jsi šikulka.
24: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
25: Pojďte se podívat.
26: Dej do ní svoji nabíječku.
27: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
28: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
29: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: we could have told.
1: Mega slevy sú tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogérie a další. Kup se slevou třeba set tří odolných kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
3: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
4: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
5: Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen za 2899 korun. Allegro.
6: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
7: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
8: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
9: Let's go to the store then.
8: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
10: She has them!
11: Trying to get the whole card in.
12: Welcome.
13: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bust, z čeho je váš pekáček, sýr na grill, kuřecí steak nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí. Albert stojí za to jíst lépe.
14: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
15: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
16: Karlova koruna, Petrova bohuna.
17: Dobrý, můžem dál.
16: Karlova koruna, Petrova bohuna, Karlova koruna.
18: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
19: Velké vítězství může začít malým gestem.
20: Už jsem myslela, že někoho máš?
21: Mám. Mbank.
19: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
22: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
23: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
22: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
24: Třeba právě teď.
25: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
26: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
27: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
28: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
29: Pustí.
28: Datart. Opravdový elektrospecialista.
30: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
31: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
32: Liboté, proč jsou na matech citrony?
31: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají? No jasně.
0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maškova,
5: René Dan,
6: Monika Tymková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrada.
5: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
6: Pojďte se podívat.
5: Tak nech do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
9: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: Tento týden v Kauflandu a kunůžky na živý plod za 599,90 a uhlová bruska za 499,90. Kaufland.
1: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
2: Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z vody za nákupy se slevou až 57%. Penny.
3: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
4: Express menu uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
5: Tak, co je s tím grillem?
6: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
5: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
6: A fakt, že jo?
7: Kdo to byl?
8: Senfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
9: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
10: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek.

0: látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno.

0: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
1: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
2: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma. Fakt tma. Kámoš. Fakt kámoš. A věrnost. Fakt věrnost. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
3: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
1: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
4: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přišla rád s kamením.
7: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
8: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: I love you!
10: Protože chutná celé rodině.
11: Protože jo nakopne každý den.
12: Protože s jo je život růžový.
13: Jo. Umění dělat život ovocnější.
14: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
15: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
16: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba... Spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
17: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.

0: přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bakárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Timková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano!
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka!
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat!
0: Dej do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: V Tetě je nyní akce 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice, nebo sleva až 41% na všechny značky korejské kosmetiky, třeba krém Beauty of Joseon za 249,90. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
5: Pusti.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
7: V pořádku, můžete jet.
6: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
8: Pěkný kolo, to bych brala.
9: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
10: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
8: A fakt, že jo?
11: A ty jsi?
10: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
12: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
13: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
14: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
15: Liboté, proč jsou na matech citrony?
14: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
16: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
17: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba. Spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
18: I love you.
19: Protože chutná celé rodině.
20: Protože jo nakopne každý den.
21: Protože s jo je život růžový.
22: Jo. Umění dělat život ovocnější.
23: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
24: No.
25: Já jsem si přišla rád s kamením.
26: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
24: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
27: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
28: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
29: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
30: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
31: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
32: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečují o své zuby? Tak
0: takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
1: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
2: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maško,
3: René Dan,
4: Monika Tymková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrano.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
5: Nálikový látky, až posadnotím přejmu.
7: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
4: Pojďte se podívat.
3: Abych do ní svoji nabíječku.
4: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

popsaný papír. Ale žiju, ale žiju, ale žiju, ale žiju. Zase se propadnu do snu, ty vole sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní.

Sebzemeşe.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: V Tetě je nyní sleva 40% na značky Nivea a Labello, nebo sleva 50% na celé značky Colgate, Palmolive a Protex. Přijďte si třeba pro sprchové gely za 29,94. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na rande.
5: Takhle si naše rodina vyhrává.

0: televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je dopravář.
4: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
6: V pořádku, můžete jet.
5: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
7: Tak, co je s tím grillem?
8: Klídek. Koupím ho, až bude v akci.
7: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
8: A fakt, jo?
9: Kdo to byl?
10: Senfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
11: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
12: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
13: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
14: Liboté, proč jsou na matech citrony?
13: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Nyní si lidé radši vychutnají. No jasně.
15: I love you.
16: Protože chutná celé rodině.
17: Protože jo nakopne každý den.
18: Protože s jo je život růžový.
19: Jo, umění dělat život ovocnější.
20: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
21: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
22: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
23: No.
24: Já jsem si přišla rád s kamením.
25: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
23: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
26: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
27: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
28: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
29: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
30: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
31: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
32: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
33: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Pěkný kolo, to bych brala.
1: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
2: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
0: A fakt, že jo?
3: A ty jsi?
2: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
4: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
6: V pořádku, můžete jet.
5: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
9: Co tady děláte?
7: Testujem.
8: To je dopravář.
10: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
11: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
12: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba. Spotřebiče Gorenje je jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
13: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
14: I love you! Protože chutná celé rodině.
15: Protože jo nakopne každý den.
16: Protože s jo je život růžový.
14: Jo, umění dělat život ovocnější.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
18: Tento týden cukr v Bila klubu za 9,90 a tento Family za 119,90. Bila.
19: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
20: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
21: Ahoj lásko, já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
22: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
23: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
24: No.
25: Já jsem si přišla rád s kamením.
26: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
24: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
26: Mm-hmm. Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
27: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
28: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
29: Ahoj, tady Iga Švěntek. Chcete vědět, jak pečují o své zuby?
0: takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
1: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
2: Liboté, proč jsou na matech citrony?
1: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají? No jasně.
3: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
4: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.

0: sú tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogérie a další. Kup se slevou třeba set tří odolných kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
1: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
2: Express menu. Uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo s chutí do toho.
3: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
4: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
5: Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen za 2899 korun. Allegro.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Už jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. M-Bank.
6: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
10: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
11: Let's go to the store then.
10: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
12: She has them!
10: Trying to get the whole card in.
13: Welcome.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90, Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
15: Tak, Míro, teď si něco převedu z tvýho účtu.
16: Hele, někdo chtěl platit moji kartou v Číně?
17: Většině. Asi loupežní.
16: Asi, ale komerčka už to vyřešila.
18: Založte si účet zdarma a my ohlídáme podezřelé platby i na vašem účtu. Komerční banka.
14: Tento týden v Kauflandu akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlová bruska za 499,90. Kaufland.
19: I love you.
5: Protože chutná celé rodině.
8: Protože jo nakopne každý den.
4: Protože s jo je život růžový.
5: Jo, umění dělat život ovocnější.
3: U nás byle rozhodně

0: nakoupíte výhodně. Tento týden jahody 500 gramů za 69,90 a matony ochucená za 14,90. Byla.
1: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochut.

0: čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybagu snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
3: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
4: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
5: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
6: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
7: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
8: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.

0: Zase uvidíme třeba zítra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: go back to the ball girl one time.
1: Howdy.
2: Sorry, boys. We're gay.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba set tří odolných kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
2: Express menu. Uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo s chutí do toho.
3: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
4: Dny nákupu za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
5: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
6: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
7: Let's go to the store then.
8: Hi, how you doing?
6: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
8: She has them!
9: Trying to get the whole card in.
10: Welcome.
11: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
12: Velké vítězství může začít malým gestem.
13: Už jsem myslela, že někoho máš?
14: Mám. Mbank.
12: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
15: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
16: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
17: přenést na bezpečný účet.
13: A kdo volá?
16: Vaše bankéřka.
13: Bankéřka. Tak mi pošlete vaše ověření.
16: Nemáte?
13: Cože? Tak tu máte.
18: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
15: Tento týden v Kauflandu akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlová bruska za 499,90. Kaufland.
19: I love you. Protože chutná celé rodině.
20: Protože jo nakopne každý den.
21: Protože s jo je život růžový.
19: Jo, umění dělat život ovocnější.
22: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jahody 500 gramů za 69,90 a matony ochucená za 14,90. Byla.
23: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.
22: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden cukr Byla klubu za 9,90 a tento Family za 119,90. Byla.
24: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
13: Ahoj.
25: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
26: Díky Moneybacku snadno ušetříte, třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
27: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
28: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
29: U
0: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
1: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
2: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
3: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
4: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.

0: Auriscreen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscreen.
1: Brilantní obraz vám přináší Ocutane Brilant. Ocutane Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak. Subspecial. Unforgettable.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba set tří odolných kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
2: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
3: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
4: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
5: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Zažijte 5K AI obraz na vašem monitoru. LG Ultra Gear Evo. Life's good. LG.
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lasers for the game.
8: Let's go to the store then.
9: Hi, how you doing?
7: We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
9: She has them!
10: Trying to get the whole card in.
7: Welcome.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90, Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
12: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den s novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
11: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
13: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron.

0: Naživý plot za 599,90 a uhlová bruska za 499,90. Kaufland.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Hej! Máte chuť na ledový hit?
5: Ice, ice, baby.
4: V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena. Například K-Classic zmrzlinový kornout triple choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Jedině v Kauflandu.
6: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
7: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
8: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
9: Třeba právě teď.
10: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Kaufland.
11: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
12: Pustí.
11: Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jahody 500 gramů za 69,90 a matony ochucená za 14,90. Bila.
14: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
15: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden cukr Bila klubu za 9,90 a tento Family za 119,90. Bila.
16: Prosím.
17: Wow, co se to děje?
10: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
18: Vlasy padá déš, nejde tě nemilovat.
19: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.
3: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
1: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vám...

0: Žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.
1: Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
2: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
3: Král sýrů s chutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
4: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
5: A skonábytek.
6: Žijeme to s vámi.
7: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
8: No.
9: Já jsem si přičel rád s kamením.
10: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
8: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
11: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
12: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips OneBlade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips OneBlade Intimate.
13: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
14: Dobré. Jedno giga kombo s hranolkama.
15: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
14: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu čtyři obič tarify.
16: Tati!
14: Neomezený tarify.
17: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
19: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Pizza Margarita San Fabio.
4: Nízké ceny, hezky česky. Penny.
0: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
9: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
20: Na to nezbylo. A řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
9: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
20: Jo, grill.
9: Home Credit. Pro lepší příběhy.
21: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfect.

0: Aurisclean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Aurisclean.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
2: Brilantní obraz vám přináší Occutane Brilant. Occutane Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba set tří odolných kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
2: Express menu uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo s chutí do toho.
3: Allegro Days jsou tady. Využij dny ještě nižších cen. Ulov sezónní nabídky a sleduj každý měsíc, co nového tě čeká. Více důvodů k nákupům. Slevy až 40% na produkty z různých kategorií. A pro členy Smart doručení i vrácení zdarma. Allegro.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
8: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
9: Let's go to the store then.
8: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
10: She has them!
11: Trying to get the whole card in.
12: Welcome.
13: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
14: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.
13: Tento týden v Kauflandu akunůšky na živý plot za 599,90 a uhlová bruska za 499,90. Kaufland.
15: Tak, Míro, teď si něco převedu z tvýho účtu.
16: Hele, někdo chtěl platit moji kartu v Číně?
17: Většině. Asi loupežní.
16: Asi, ale komerčka už to vyřešila.
18: Založte si účet zdarma a my ohlídáme podezřelé platby i na vašem účtu. Komerční banka.
19: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden cukr v Bila klubu za 9,90 a tento Family za 119,90. Bila.
20: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
21: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postaví.

0: veškerý jen v KFC.
1: I love you! Protože chutná celé rodině.
2: Protože jo nakopne každý den.
3: Protože s jo je život růžový.
1: Jo, umění dělat život ovocnější.
4: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
5: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
6: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
8: Ahoj.
9: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
10: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
11: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
12: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
13: Jedině od Chibo.
14: Očko ti doporučuje.
15: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Teddy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.

I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: mega slevy sú tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogérie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
3: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
4: Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen za 2899 korun. Allegro.
5: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
6: Let's go to the store then.
7: Hi, how you doing?
5: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
7: She has them!
8: Trying to get the whole card in.
5: Welcome.
9: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG. I'm making my big
1: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
11: Prosím.
12: Wow, co se to děje?
9: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
10: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
13: Velké vítězství může začít malým gestem.
14: Už jsem myslela, že někoho máš?
12: Mám. Mbank.
13: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Tento týden v Kauflandu a kunůžky na živý plod za 599,90 a uhlová bruska za 499,90. Kaufland.
1: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
2: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
4: Třeba právě teď.
5: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
6: Hej! Máte chuť na ledový hit?
7: Ice, ice, baby.
6: V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena. Například K-Classic zmrzlinový kornout triple choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Jedině v Kauflandu.
8: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Kaufland.
9: Přichází nový Dove Whole Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
11: Tento týden cukr Bila klubu za 9,90 a tento Family za 119,90. Bila.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo. Hellmann's.
13: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
14: Nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
15: Pustí.
14: Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
1: Do you think I could get your number or something?
0: No, I gotta go. I'm sorry. Thanks.
1: Wait, please? I love you.
2: Auriscreen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscreen.
3: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
4: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

Yeah. Oh, Detroit.

0: Mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba set tří odolných kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
2: Express menu. Uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo s chutí do toho.
3: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
4: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
5: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
6: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
7: Let's go to the store then.
8: Hi, how you doing?
6: We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
8: She has them!
9: Trying to get the whole carton.
6: Welcome.
2: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
10: Velké vítězství může začít malým gestem.
11: Jsem myslela, že někoho máš?
12: Mám. Mbank.
10: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
13: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
14: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.
13: Tento týden v Kauflandu akunůšky na živý plot za 599,90 a uhlová bruska za 499,90. Kaufland.
15: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
16: převést na bezpečný účet.
17: A kdo volá?
15: Vaše bankéřka.
17: Bankéřka? Tak mi pošlete vaše ověření.
16: Co?
17: Nemáte?
16: Cože?
17: Tak tu máte.
18: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden cukr v Bila klubu za 9,90 a tento family za 119,90. Bila.
20: I love you.
21: Protože chutná celé rodině.
22: Protože jo nakopne každý den.
23: Protože s jo je život růžový.
21: Jo, umění dělat život ovocnější.
24: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
25: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
26: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
27: Ahoj.
28: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
29: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
30: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
31: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
0: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet

0: Tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maško,
2: René Dan,
3: Monika Tymková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrana.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
6: Nálikový látky až po samotným přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Pojďte se podívat.
10: Dej do ní svoji nabíječku.
11: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
12: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba. Spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
2: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
3: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
4: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days.
5: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
6: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
7: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
9: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
8: Tento týden v Kauflandu akunůšky na živý plod za 599,90 a uhlová bruska za 499,90. Kaufland.
10: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
11: I love you. Protože chutná celé rodině.
12: Protože jo nakopne každý den.
13: Protože s jo je život růžový.
11: Jo, umění dělat život ovocnější.
14: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
15: Velké vítězství může začít malým gestem.
16: Už jsem myslela, že někoho máš?
17: Mám. Mbank.
15: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
18: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
19: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
20: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
21: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
0: Tady jsme!
1: Oh. Trosečník, který není spocený.
22: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
23: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
24: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
25: Expressmenu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.

0: přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza
1: Mašková,
0: René Dan,
1: Monika Timková,
0: Petr
1: Švancara,
0: Martin
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Dej do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
7: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Wish I gave up, but I don't. Yeah, when you talk to me.

Stop karpálním tunelům. Karpal Akut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Akut Forte.

0: mega slevy sú tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogérie a další. Kup se slevou třeba velký a stabilní bazén Marimex nebo hodinky Garmin s výdrží až 11 dní. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
2: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG. I'm making my big debut.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
4: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
5: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
6: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. Kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.

0: Ale tady je hezky, viď?
1: Je.
2: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky český.
3: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Kaufland.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
6: Prosím.
8: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
9: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
10: Pustí.
9: Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Hej! Máte chuť na ledový hit?
12: Ice, ice, baby.
11: V Kauflandu ho hned můžete mít.
12: Ice, ice, baby.
11: Bílý růžek, nízká cena. Například K-Klasik zmrzlinový kornout triple choco za 59,90 a K-Klasik zmrzlina za 11,90. Jedině v Kauflandu.
13: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
14: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
15: Let's go to the store then.
16: Hi, how you doing?
14: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
16: She has them!
17: Way to get the whole carton.
18: Welcome.

0: Tento týden v Kauflandu a kunůžky na živý plod za 599,90 a uhlová bruska za 499,90. Kaufland.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě.

0: Martinková,
1: Petr,
0: Švancara,
1: Martin,
0: Hrano!
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Návykový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka!
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat!
1: Dej do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: Hračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba... Spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz
1: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
3: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
2: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
8: Red Bull vám dává křídla. Red Bull Zero. 0 kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
7: Tento týden v Kauflandu a kunůžky na živý plod za 599,90 a úhlová bruska za 499,90. Kaufland.
9: Bref má něco úplně nového.

0: Nový Brev Color Auto Active.
1: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním řitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
3: To je síla.
4: Učím se od mistrů.
3: Vždycky je co zlepšit.
5: Již v pondělí v Lidlu produkty Parkside. Vysokotlaký čistič za 1999 korun. Vysokozátěžový regál, cena s aplikací 449,90. A akuvibrační nebo excentrická bruska za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
7: No to půjde těžko bez křídel.
6: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
7: Aha, a jak asi?
6: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
7: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
8: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kachnu v ceně 79,90 za 1 kg a velkopopovického kozla v multipeku za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
11: Zvedni to a vykřič to.
12: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Přijďte odpad.
13: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
14: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál.

0: Nurofen. Nechte bolest na nás.
1: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu si ženete dvě matrace Flexi King za 3499 korun.
2: A skvělý nábytek.
3: Žijeme to s vámi.
4: Očko ti doporučuje.
5: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Teddy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.
6: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. 80s Hit Paráda na Očko Star.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba set tří odolných kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Volá vaše nádobí o pomoc.
2: So what?
1: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
3: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
4: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
5: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
6: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
7: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
8: Objev třeba výhodné balení Aviváže Lenor. Se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
9: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
10: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
11: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
13: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.
12: Tento týden v Kauflandu akunůšky na živý plod za 599,90 a úhlová bruska za 499,90. Kaufland.
14: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
15: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
16: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
17: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak laodna. Galbani, číslo jedna v Itálii.
18: OK, všichni, jdeme na to.
19: Pojďme mluvit o vlasech.
20: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
19: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
20: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.

0: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: I love you. Protože chutná celé rodině.
2: Protože jo nakopne každý den.
3: Protože s jo je život růžový.
1: Jo, umění dělat život ovocnější.
4: Užijte si Mionetto, víc než jen Prosecco.
5: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Už jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. Mbank.
6: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
9: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má 2x silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.

0: Ciao.
1: Dokola.
0: Questo è ten spievato.
2: E lo deve spievare?

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect and Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
2: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
3: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev stavebnici Lego Star Wars se slevou 21% jen za 2899 korun. Allegro.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3 000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Taxi de Yahoo.
1: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
2: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough Lays for the game.
8: Let's go to the store then.
7: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
9: She has them!
10: Trying to get the whole card in.
11: Welcome.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Kaufland.
5: Prosím.
12: Wow, co se to děje?
1: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: Například K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Jedině v Kauflandu.
1: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
2: Hustý.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Tento týden v Kauflandu akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlová bruska za 499,90. Kaufland.

0: sú tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogérie a další. Kup se slevou třeba telefon Google Pixel s asistentem Gemini nebo sluchátka JBL s přizpůsobením zvuku. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
1: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
2: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG WashTower. Life's good. LG.
3: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku. Některé

0: stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
1: Dny nákupu za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
2: Objev třeba výhodné balení a vyváže Lenor se slevou 25% jen za 149 korun. Allegro.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Ale je tady hezky, viď?
1: Je?
2: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
3: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Kaufland.
9: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
10: Let's go to the store then.
11: Hi, how you doing?
9: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
11: She has them!
12: You gotta get the whole card in.
9: Welcome.
13: Hey! Máte chuť na ledový hit?
14: Ice, ice, baby.
13: V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena. Například K-Klasik zmrzlinový kornout triple choco za 59,90 a K-Klasik zmrzlina za 11,90. Jedině v Kauflandu.
15: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
16: Pustí.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Prosím.
0: Wow. Co se to děje?
17: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Tento týden v Kauflandu akunůšky na živý plod za 599,90 a úhlová bruska za 499,90. Kaufland.
18: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
19: Přivítejte Adama Mišíka,
20: Moniku Bagárovou,
19: Jakuba,
20: Rybo,
19: Tomáše Zástěru,
20: Mikýř,
19: Tereza,
20: Maško,
19: René Dan,
20: Monika Timková,
19: Petr,
20: Švancara,
19: Martin,
20: Hrano.
19: Jsme přátelé?
21: Objektivní hra.

0: ze slovem péro, že jo?
1: Nálikový látky až po samotným přelnu.
2: Správně, jsi šikulka.
3: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
4: Pojďte se podívat.
5: Tak nech do ní svoji nabíječku.
6: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
8: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
9: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: vy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba set tří odolných kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
1: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií CitraCell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo jedna na světě.
2: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
3: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
5: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
6: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
8: Let's go to the store then.
7: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
9: She has them!
10: Trying to get the whole cart in.
11: Welcome.

0: Taxi de Yahoo.
1: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
4: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
5: Prosím.
6: Wow, co se to děje?
1: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: Například K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Jedině v Kauflandu.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
6: Pusti.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
8: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
9: Tento týden v Kauflandu akunůšky na živý plod za 599,90 a uhlová bruska za 499,90. Kaufland.
10: Přivítejte Adama Mišíka,
11: Moniku Bakárovou,
10: Jakuba,
11: Rybo,
10: Tomáše Zástěru,
11: Mikýř,
10: Tereza,
11: Maško,
10: René Dan,
11: Monika Tymková,
10: Petr,
11: Švancara,
10: Martin,
11: Hrana.
12: Jsme přátelé?
13: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
14: Návykový látky až po samotným přilnu.
15: Správně, jsi šikulka.
16: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
17: Pojďte se podívat.
18: Dej do ní svoji nabíječku.
19: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
20: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

Let's go. Sounds good. Real good. Yup.

0: go back to the ball girl one time.
1: Howdy.
2: Sorry, boys. We're gay.

Na planetě Zemi vypukla pandemie. Lidé se mění v temné krvelačné bytosti a podle expertů z jiné planety se jedná o virus jménem Hate. Co se bude dít?

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
4: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
6: V pořádku, můžete jet.
5: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
7: Dobrý, 1 giga kombo s ranolkama.
8: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
7: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
9: Tati!
7: Neomezený tarify.
10: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
12: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
13: No.
14: Já jsem si přišla rád s kamením.
15: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
13: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
16: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
17: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
18: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
19: Přinesla jsem oplatky. To jsou 2 a úplně stejný. Jako my?
20: My rozhodně nejsme úplně stejný.
21: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
22: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
23: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
24: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro 2x silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
23: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
25: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.

0: FIFA World Cup Meal.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je dopravář.
4: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
5: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
8: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
9: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
10: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: přivítejte Adama Mišíka,
1: Kuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nájkový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
1: Dej do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
7: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

při sportu i při dortu, měla to v srdci.

0: Já nevím, co s tím. To máme asi turnaj bez vítěze. No, můžete jít domů.
1: Starosto! A co teď končím peřím, sakra?
0: Jo, tak svátka mě budeš. Nacpi si to třeba do peřin, ty vole, když jsi ten tu

0: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Häagen-Dazs v Bila klubu za 99,90. Bila.
1: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
8: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
9: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
10: Tak, co je s tím grillem?
11: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
10: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
11: A fakt, že jo?
12: Kdo to byl?
13: Svenfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
14: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
15: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
16: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
17: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
18: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
19: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
20: Pustí.
19: Datart. Opravdový elektrospecialista.
21: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
22: Liboté, proč jsou na matech citrony?
21: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
23: Velké vítězství může začít malým gestem.
22: Už jsem myslela, že někoho máš?
24: Mám. Mbank.
23: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
25: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
26: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
27: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
0: Ahoj, tady Iga Švěntek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: I love you! Protože chutná celé rodině.
3: Protože jo nakopne každý den.
4: Protože s jo je život růžový.
2: Jo, umění dělat život ovocnější.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
12: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
12: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
12: Mikýř,
5: Tereza,
12: Maškova,
5: René Dan,
12: Monika Tymkova,
5: Petr,
12: Švancara,
5: Martin,
12: Hrano.
5: Jsme přátelé?
20: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
28: Návykový látky až po samotným přilnu.
29: Správně, jsi šikulka.
30: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
31: Pojďte se podívat.
32: Abych do ní svoji nabíječku.
33: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
34: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
35: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

za nej papír. Peza. Zase se propadnu do snu. Ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní.

Just a cookie. Ať se sem pustíme jenom tady, kde ještě nikdy nikdo neslyšel, ok? Se na to nebude vadit? Upravte se, točíme klik.

0: Auriscleen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscleen.
1: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.
2: Some special. Unforgettable. It's simple. Just damn. Simple plan. God damn. She want it. I wanna give it to her. She know that. It's right here for her. I wanna see her break it down.

0: Slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba set tří odolných kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
1: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
2: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
3: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
4: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
5: Objev třeba dětský zubní gel Veleda se slevou 26% jen za 109 korun. Allegro.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
7: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
9: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
10: Let's go to the store then.
9: Hi, how you doing?
11: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
9: She has them!
12: Trying to get the whole card in.
13: Welcome.
14: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Häagen-Dazs v Bila klubu za 99,90. Bila.
15: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
8: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K-Klasik slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
16: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
8: Tento týden v Kauflandu akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlová bruska za 499,90. Kaufland.
17: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
18: Pustí.
17: Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Například K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Jedině v Kauflandu.
1: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
2: Výpadek?
1: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
3: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
2: A ještě na tom vyděláte.
4: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Kaufland.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Už jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. Mbank.
6: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
9: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
10: Prosím.
11: Wow, co se to děje?
12: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
13: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
15: Tento týden cukr v Bila klubu za 9,90 a tento family za 119,90. Bila. This beautiful thing that I've got, please stay. I
16: want you, I need you, oh God. Přivítejte Adama Mišíka,
17: Moniku Bagárovou,
16: Jakuba,
17: Rybo,
16: Tomáše Zástěru,
17: Mikýř,
16: Tereza,
17: Maško,
16: René Dan,
17: Monika Tymková,
16: Petr,
17: Švancara,
16: Martin,
17: Hrano.
18: Jsme přátelé?
19: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
20: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
21: Správně, jsi šikulka.
22: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
23: Pojďte se podívat.
24: Dej do ní svoji nabíječku.
25: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
26: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
27: Stop karpálním tunelu.

0: Speciale.
1: Dracula.
0: Queste te ne spiegate.
2: E lo deve spiegare?

0: fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
1: Tento týden nektarinky za 39,90 a mléko Bohemilk v Billa klubu za 6,90. Billa.
2: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
3: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
4: Express menu. Uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo s chutí do toho.
5: Pěkný kolo, to bych brala.
6: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
7: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
5: A fakt, že jo?
6: A ty si?
7: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
8: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
9: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
10: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
11: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma. Fakt tma. Kámoš. Fakt kámoš. A věrnost. Fakt věrnost. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
12: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
13: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
14: Liboté, proč jsou na matech citrony?
13: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají. No jasně.
15: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
16: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
17: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
18: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
19: No.
20: Já jsem si přišla rád s kamením.
21: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
19: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
22: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
23: I love you! Protože chutná celé rodině.
24: Protože jo nakopne každý den.
25: Protože s jo je život růžový.
26: Jo, umění dělat život ovocnější.

0: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
1: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
2: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
3: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
4: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba. Spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maško,
5: René Dan,
6: Monika Tymková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrano.
5: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
8: Návykový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
12: Dej do ní svoji navíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
14: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
1: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
3: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
4: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
5: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
6: No.
7: Já jsem si přišla rád s kamením.
8: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
6: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
9: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
10: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
11: A skvělý nábytek.
12: Žijeme to s vámi.
13: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
14: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
15: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
16: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
15: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
16: Jo, grill.
17: Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: FIFA World Cup Meal.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je dopravát.
4: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
5: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
6: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
9: Přivítejte Adama Mišíka,
10: Moniku Bagárovou,
9: Jakuba,
10: Rybo,
9: Tomáše Zástěru,
10: Mikýř,
9: Tereza,
10: Maškova,
9: René Dan,
10: Monika Tymková,
9: Petr,
10: Švancara,
9: Martin,
10: Hrada.
11: Jsme přátelé?
12: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
13: Návykový látky až po samotným přelnu.
14: Správně, jsi šikulka.
15: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
16: Pojďte se podívat.
17: Dej do ní svoji navíječku.
18: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
19: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: Aurisclean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Aurisclean.
1: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Tento týden vepřová panenka za 149,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Bila.
3: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
4: Express menu. Uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo s chutí do toho.
5: Vy a Vodafone TV? Dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
6: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
7: No.
8: Já jsem si přišla rád s kamením.
9: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
7: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
10: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: Tak, co je s tím grillem?
12: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
11: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
12: A fakt, že jo?
13: Kdo to byl?
14: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
0: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
15: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
16: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
17: I love you! Protože chutná celé rodině.
18: Protože jo nakopne každý den.
19: Protože s jo je život růžový.
17: Jo, umění dělat život ovocnější.
1: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
2: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
5: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
3: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
17: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
8: Liboté, proč jsou na matech citrony?
17: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají? No jasně.
13: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. Mbank.
13: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
19: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
15: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby?
20: Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
21: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
22: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.

0: Nice, uvidíme, čo zajtra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: som išiel na to úplne prvoplánovo, že som bol bloger, ktorý dával rady, ako ušetriť čo najviac peňazí, lebo to ti napadne prvé. A tam som sa nejako nenašiel, lebo takých blogerov bolo veľa. Všetci sa predbiehali o tom, že tu ušetriš 10 korún, tu 15. Tak ja som to potom celé otočil a povedal som si, že idem...
1: Jak rozsekať co nejvíc prachu na dovolený, proste. Jak skrachovať na dovolené.
0: Áno, ale trošku viac sofistikovane tomu hovorím, že dávam ľuďom rady, ako míňať peniaze na dovolenke na správnych miestach. Že ja ťa pošlám tam, túto to toľko to stojí, ale naozaj sa to oplatí. Takže radím ľuďom, ako míňať peniaze na dovolenke tak, aby z tej dovolenky niečo mali, aby si ju užili. A na dovolenke, ja vždy rád hovorím, že sa nepočítajú peniaze a kalórie.
1: No, tak jasne.
0: A keď som otočil, prepač, keď som celý tento koncept otočil, tak to celé išlo potom takto.
1: Než se k tomu ale dostanem, tak mi vysvětli. Ten název zní Milan bez mapy. Na každém jednom videu držíš mobil a chodíš podle navigace, takže... Je to... V tom je určitě něco schované, že? Tam je...
0: Vieš čo, ja keď som začal, zakladal ten blog pred tými milión rokmi...
1: Tak už byli mapy.
0: Už byli boli mapy, samozrejme, ale mne vtedy ani len nenapadlo, že sa to môže vyvinúť až do nejakého full-time jobu, že mám na to SROčku, že ma pozývaš do talk show. Čiže ono to vtedy bolo také, že nudím sa, chcem sa nejako realizovať. A keď už som s tým začal, už sa to možno tak nedalo úplne zmeniť. Ale samozrejme, všetci sa ma pýtajú, že kde máš mapu, hej, tak halo. Ale ono, ja som potom k tomu našiel dodatočne nejaké vysvetlenie, že je to v podstate také slobodné, nenalinajkované cestovanie. Také, že dovolenku
1: to znamená
0: si
1: neplánované?
0: Neplánované, akože plánované, ale dovolenku si chceš užiť, hej.
1: Ja Slovákom rozumím.
0: Nechceš byť v strese, chceš si vyložiť nohy, chceš ísť na dobré proseko, pizzu. A ja to tak aj veľmi jednoducho komunikujem, že moji sledovatelia, poviem ti, ak vyzerá moje štandardný sledovateľ alebo sledovateľka. Je to teda, dajme tomu, Gabika, okolo 32 rokov. Gabika. Gabriela. To je jedno, môžeme to vidieť, Lucia.
1: Jo, to je meno.
0: To je meno slovenské. A vy nemáte v Čechách Gabiku?
1: Gabinu máme, no.
0: Gabinu,
1: tak... Ale že zrovna řekl, že Gabika, jsem si myslel, že to je nějaký jako speciální druh člověka, ale jasně, jakože Goault, nebo jo, ne, prostě Gabika je Gabina.
0: Můj taký ideálny a štandardný sledovateľ je nejaká teda Gabina, ktorá má 30 rokov, má frajera. Má frajera, áno. Chce s ním ísť na víkend do Ríma napríklad. Sleduje toho Milana bez mapy na Instagrame, lebo sa jej ľúbi, hej. A...
1: Pretože má ty bicáky a nosí zbytečne malý trička, jasne?
0: Zbytečne malý trička, presne. A potom také kúpie tomu frajerovi, hej, a posiela ho do fitka. A ona si od toho Milana bez mapy nájde nejaký článok s tipmi, ako ísť do toho Ríma, kde si dá to dobré proseko, ako si tam nezobrať topánky, lebo zasa nechcem, aby som došiel z dovolenky unavený. Že naozaj, že taký veľký...
1: Ty im radíš, aký si majú zíboty?
0: Čo?
1: Topánky sú boty.
0: Topánky sú boty. Nie, aby oni si odo mňa zobrali nejaké tie také tipy, ale aby si to proste v konečnom dôsledku užil. Lebo kedysi dávno, ja som bol v Londýne ešte s mamou na takom poznávacom tripe a mali sme tam normálne sprievodkyňu. A to bolo hrozné. Lebo my sme ráno o 7 museli byť na recepcii, mali sme ten minivan, bus, presúvali sme sa, strašne nás tá sprievodkynia zahustila všetkými dátumami a dejinami. A ja som vždy večer o 10:00 padol do postele úplne zmorený a ani som sa nestihol vyspať a už som znova vstával. A toto presne nechcem, aby ľudia takto cestovali. Nech si to aj trošku užijú a nech majú čas ísť na kávu.
1: No tak proste dorazím niekam, ne, proste zabouchám sa v nejaký enotéce, ne, a vylezu v 11.
0: Aj tak sa to dá, hej.
1: Dá sa. Takže na Okinawe ses taky ukazoval?
0: Toto sa reálne stalo, to bolo v Bratislave asi minulé leto. Ja rád chodím na nuda pláž, lebo však človek sa chce opaliť celý, je to zdravé. A...
1: Čože?
0: A...
1: Akože...
0: Akože keď ti všade slnko...
1: Ale...
0: Nebože.
1: To je, prosím vás...
2: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
3: V akci Frizzante Vinum Regum. Nízké ceny, hezky česky. Penny.
4: Hele, nebyl to Fittipaldi?
5: Tak to bude divoká jazda.
4: zatím to tak nevypadá.
5: Tak skoro do boxu?
6: Hele, a je to vůbec on?
7: Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa.
8: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
9: No.
10: Já jsem si přišla rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
9: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
12: Pěkný kolo, to bych brala.
13: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
14: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
12: A fakt, že jo?
15: A ty jsi?
14: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
2: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
16: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
17: I love you. Protože chutná celé rodině.
18: Protože jo nakopne každý den.
19: Protože s jo je život růžový.
17: Jo, umění dělat život ovocnější.
20: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
21: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
22: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
23: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
24: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
25: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
26: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
27: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
28: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
27: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
29: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
30: Liboté, proč jsou na matech citrony?
29: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají? No jasně.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maškova,
3: René Dan,
4: Monika Tymková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrana.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Návykový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Abych do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
14: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: A kam teda v tom Římě?
1: Je tam taký pekný kopec nad mestom s výhľadom. S hodokom si tam čoskoro idem. Tak si
0: to ne, to mě nebaví. Ale když jsi na dovolený, přece nechceš furt někde chodit. Já jsem koukal na tvoje video a to úplně, víš, jako já jsem třeba zjistil, že díky tobě nechci na Azory. Tam říkáš, hele, a tady to je ten bod, jo, to je ten bod. A tady o 12 kilometrů dále krásná vyhlídka, já, no tak super, tu neuvidím. A kdyby jsi řekl, tadyhle o 600 metrů dál je výborná enotéka, nebo pivnice.
1: Ale na tých
0: Azoroch... Neskoro okolností mají Plzeň.
1: Ja, no, neviem, či, ale Česi sú všade, hej, to je pravda. Ja som takto Čechov stretol v Chile, je nejaké najjužnejšie mesto na svete, v Argentíne a v Chile, a z neho sa potom ešte ide takou strašne hrdzavou loďou na taký malý ostrov, ktorý sa volá, nespomeniem si teraz, a tam reálne boli, že dvaja ľudia. To bolo, že na konci sveta. Ja som sa tam išiel pozrieť, lebo som tam chcel ísť. A tak som si ho celý obišiel, ten ostrov. Je to už fakt, že kúsok od Antarktidy. A sadol som si tam do takej reštaurácie, že teda idem sa nájsť, kým ide teda loď naspäť. A dajem si a zrazu pri vedľajšom stole, hele, aké pivo si dáme? A proste tam takí dva Česi, to bolo
0: super. A co si udial? Ďal si, že je neznáš?
1: Hej. Ja že... Ja tu nie
0: bratr, bratr Slovák.
1: No.
0: No. Aby si naši diváci z toho vzali taky nějakou hodnotu z toho rozhovoru, mm-hmm. Kromě toho, že se můžou podívat na tvůj nabitej vlog, který se jmenuje bezmapy.com,
1: ano.
0: Tak přišlo mi, že na YouTube už to nějak možná omezil tu tvorbu?
1: Mě víc baví písať, hej, akože a ty dlhé videa, akože mám tam nějaký vlog z Grónska, lebo já jsem velký fanoušik Grónska, ale to máš tak nebaví, no a nechcem se do toho nutit.
0: Ten americký ostrov?
1: To je ten, skoro zatiaľ. Ale nechcem se zase tlačit do něčeho, čo ma úplně že nebaví a skôr jsem se našel v tom krátkom formáte tie reelska a stále já píšem ten blog a dneska v dobe krátkého videa čítam z toho blogu stále rastie, hej, já mám každý rok takmer 2 milióny prečítaní.
0: Fakt,
1: a ide to hore, takže ľudia čítajú, to je mýtus, že sledujú len videa.
0: To je strašně moc gábin, který rádi čtou.
1: No, samé gábiny, hej.
0: Jsem docela zaskočený. Hele, dobře. Dobrý poměr cena kvalita. Jo, tohle je relativně krátká talk show. A tak kde si užijeme za peníze? Užijeme. Mm-hmm.
1: Záleží, co si chceš užít, ale já velmi rád například... Ja veľmi rád chodím na Kanárske ostrovy, akože je to trochu ďalej, ale oni tam majú nejaký špeciálny daňový systém, že tam majú nižšie dane ako v kontinentálnom Španielsku, lebo tam proste všetko treba doviezať, nejak je to celé vymyslené, hej. A tam je naozaj, že no, v porovnaní so Slovenskom, hej, neviem, aké sú ceny v Čechách, ale aktuálne v porovnaní so Slovenskom je všade lacnejšie. A Kanárske ostrovy sú úplne super v tom, lebo každý ten ostrov, ich je... veľa, hej, sú tie veľké, potom ešte také malé. A každý ten ostrov je úplne iný. Máš tam Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife a potom tie miny. A každý je úplne iný, čiže ty vieš mať úplne plnohodnotnú dovolenku na každom ostrove, hej. A tie ceny sú super, takže ja tam veľmi rád chodím, akože v rámci Európy.
0: No a furt říkáš slovo chodiť, a dá sa i jezdiť?
1: To v slovenčine, keď niekam chodíš, keď niekde ideš, tak to neznamená
0: výslovene. Jo, takže když Slováci říkajú, že... Přijdem do Prahy, to neznamená, že jdou pěšky.
1: To neznamená, že jdou pěšky.

0: Že jo.
1: To bolo zhodou okolností v Sydney, ale... Ale áno, poslal mi jeden z fanúšikov alebo čitateľov blogu správu na odkaz, že aha, že toto sú tvoje fotky. Tak ja som si to rozklikol a tam proste ja celý takto. Jak je voda, tak ja proste takto idem z tej vody a úplne som odfotený, že spredu nejakým zoomom. Tak si hovorím, že OK, ale tie fotky akože vyzerali dobre. No, tak. Akože, no, ale nezistil som, kto to fotil. Bohužiaľ ich nemám v HD kvalite. No.
0: Ale máš je.
1: Sú na internete.
0: Jo, dá se to dohledat.
1: Hej.
0: Máš víc takových zábavných jakoby věcí? Mm. Pandemický bizár, aby ho vzal taxík.
1: Šiši.
0: Cože? No, fuj, ty no. Jsi čuně. Aby ho vzal taxík, nasadil si špinavou roušku, kterou našel venku v kaluži.
1: Aby som povedal
0: Sláci, no,
1: celú situáciu, hej. Bola pandémia, boli nejaké lockdowny, boli rôzne obmedzenia a všade si musel nosiť rúško, hej. A ja som sa proste ponáhľal niekam, už neviem kam, myslím, že to bola nejaká party. A došiel mi taxík. A v tom čase ani tých taxíkov nechodilo tak veľa a ja už som vtedy meškal, tak som ho nemohol zrušiť a on ma nechcel pustiť donútra s tým, že som nemal rúško. Ja môžem, však to je iba, ja neviem, 10 minút. On že ne. A ja, že do pekla, čo budem robiť? Hore sa mi už nechcelo ísť, lebo som býval vysoko. A ja som sa rozhliadol a tam reálne na zemi... Bolo tak, ale to bola naozaj, že vyhrotená situácia, to nerobím bežne. Na zemi bola taká rouška, tak ja takže, a pán taxikár, halo, on si to dal, a teraz môžeme? A on že, a môžeme. Ale to som spravil iba raz v živote a naozaj to bola vyhrotená, extrémna situácia, no.
0: Máme tady pro tebe něco, no. Čemu říkáme betá na otázky. Co ti první napadne, když se řekne all inclusive resort v Egyptě?
1: No, nemôžem to povedať.
0: Môžeš, pípnem.
1: Tuční ľudia?
0: Akože... Ne, netleskej. Ujujame.
1: Ja sa za to strašne hanbím, ale ja som bol v takomto rezorte a no, akože, no, no.
0: No, ale ja bych si s nima teda rozumiel.
1: Akože to nehovorím, že som s nimi nerozumel, ale... Neviem.
0: Už tupé vidím, ty už
1: prostě... to neviem zobrať späť.
0: Zatímco Milan už prostě 6:45 na snídani plně. Jdeme, stáváme, tady je krásný okruh, 35 kiláčků, hele, to máme do oběda hotový. Dovolená bez mobilního telefonu.
1: Nepredstaviteľné. Mm.
0: Veřejný záchod v indickém vlaku.
1: Zažil som.
0: Zažil si? Mm.
1: Bohužiaľ. Je to tak, ako sa to popisuje. No.
0: Jako ve stoje?
1: Tam si vieš aj čupnúť, ty tam máš také drážky na boku a vieš si čupnúť.
0: Jo, a to je takový ten turecký záchod, se tomu říká, ne? Jak to nemá nic.
1: To nemá nič a niekedy to nemá ani dvere.
0: Tam... tam proste kadíš do země?
1: Mm-hmm, no to ide na tie koleje.
0: Pú! No.
1: Ale zase, aby sme nekrydili Indii, nie všetky vlaky sú také, akože tá klasická fotka toho dlhého vlaku, kde je milión ľudí,
0: jo.
1: Na strche to je častejšie z nejakého Pakistanu alebo z tých okolitých krajín. Akože India na tom nie je najslavnejšie, ale nie je to až tak hrozné, jak si ľudia myslia.
0: Aha, dobře. Influencer se selfie tyčí u historické památky.
1: Selfie tyče sú out.
0: Už to nefrčí?
1: Teraz už.
0: Musíš to dělat rukou zase, jo?
1: Hej, no. Tam ten efekt tej ruky je akože celkom akože autentický.
0: Jo. No já teda musím říct, teďka se lidi hrozně rádi potápějí se žralokama, že jo? Mm-hmm. A víš, jak tam vždycky napíšou k tomu? To je strašný mýtus, že žraloci zabíjejí lidi, jako to se stává v úplně minimech případů. A ty si víš, jako představu, že jsi ten žralok. Doma se spohádal se starou, plaveš do práce a najednou tam prostě Milan bez mapy s tím GoPrem. Hej, bráško! Jo? A poslouchejte, teďka... Já to mám teďka zrovna nějaký dva velký žraloci prostě roztrhali pána. Teďka. Ale hlavně oni tam nedají ani to jméno, oni neřeknou ani... No, ve Vltavě. A chápeš, a ty potom skončíš jak titulek. Prostě, nebo ty možná ne, ale jo, tak prostě Slovák v Hurgádě roztrhán. Čau.
1: No, a to sa stáva. Teraz, jak je to globálne oteplovanie, tak tie žraloky sú stále agresívnejšie. My sme boli teraz na jar v Austrálii s mojou rodinou a boli sme tam, že 2 týždne a za tie 2 týždne sa stali 3 útoky žralokom, hej, akože v Sydney, no. Takže tam bude jenom aj tabule, že nestupujte do vody.
0: To říká náš dnešní host Milan bez mapy, Ostrovan. Děkujeme, že jste byli součástí dalšího dílu Koťák Live. Uvidíme vás rádi i přímo tady ve studiu.

0: V léte i deti bývajú náchylnejší k potížim, ako je prújem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Máslo v Bila klubu za 22,90 a tuňákový salát přikoupí dvou kusů za 44,95 za kus. Bila.
3: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
4: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
5: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
6: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
7: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš. Fakt kámoš. A věrnost? Fakt věrnost. Tam je pivo? Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
8: Tak, co je s tím grillem?
9: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
8: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
9: A pak, že jo?
10: Kdo to byl?
11: Influencer, ten přes ceny. Užívej si víc za méně.
12: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
13: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
14: I love you. Protože chutná celé rodině.
15: Protože jo nakopne každý den.
16: Protože s jo je život růžový.
17: Jo, umění dělat život ovocnější.
18: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
19: Liboté, proč jsou na matech citrony?
18: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají? No jasně.
2: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
1: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
6: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba. Spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
4: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
13: Já jsem si přišla rád s kamením.
0: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
16: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
10: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
20: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
21: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
22: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: U nás byl rozhodně, máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Häagen-Dazs v Billa klubu za 99,90. Billa.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
6: V pořádku, můžete jet.
5: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
7: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
8: Pěkný kolo, to bych brala.
9: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
10: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
8: A fakt, že jo?
11: A ty jsi?
10: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
12: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
13: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
14: I love you!
15: Protože chutná celé rodině.
16: Protože jo nakopne každý den.
17: Protože s jo je život růžový.
18: Jo, umění dělat život ovocnější.
19: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
20: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
21: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
22: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
23: Liboté, proč jsou na matech citrony?
22: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
24: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
25: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba. Spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
26: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
27: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
28: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek.
0: takovéhle.
1: Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.

$1 zillion. The question is, who let the dogs out?

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Kaufland.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
2: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: To je síla.
7: Učím se od mistrů.
6: Vždycky je co zlepšit.
8: Již v pondělí v Lidlu produkty Parkside. Vysokotlaký čistič za 1999 korun. Vysokozátěžový regál, cena s aplikací 449,90. A akuvibrační nebo excentrická bruska za 899 korun. Lidl, to se vyplatí.
9: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
11: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
13: V pořádku, můžete jet.
12: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. A bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
16: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
17: No to půjde těžko bez křídel.
16: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
17: A jak asi?
16: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
17: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
18: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
19: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
8: No.
2: Já jsem si přišel rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
8: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
3: Ledově namražený Jägermeister provází noci

0: už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
1: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu si ženete dvě matrace Flexi King za 3499 korun.
4: A skvělý nábytek.
5: Žijeme to s vámi.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.

0: Tak všechno mám.
1: Mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba set 3 odolných kufrů AlzaGuard nebo bezdrátová sluchátka Alza Power s potlačením hluku. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili.

0: Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Allegro Days jsou tady. Využij dny ještě nižších cen. Ulov sezónní nabídky a sleduj každý měsíc, co nového tě čeká. Více důvodů k nákupům. Slevy až 40% na produkty z různých kategorií. A pro členy Smart doručení i vrácení zdarma. Allegro.
2: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
3: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG. I'm making my big
0: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Kaufland.
5: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
6: Let's go to the store then.
5: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
7: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
8: Welcome.
9: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
10: Tento týden nektarinky za 39,90 a mléko Bohemilk v Billa klubu za 6,90. Billa.
11: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Král sýrů Hermelín za 59,90. K Classic slunečnicový olej litr za 29,90. A Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
12: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
13: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
12: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
14: Třeba právě teď.
15: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
4: Tento týden v Kauflandu akunůšky na živý plod za 599,90 a uhlová bruska za 499,90. Kaufland.
16: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
17: Máte chuť na ledový hit?
18: Ice, ice, baby.
17: V Kauflandu ho hned můžete mít.
18: Ice, ice, baby.
17: Bílý růžek, nízká cena. Například K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Jedině v Kauflandu.
19: Datart nákupy. Za super cenu koupíte i multifunkční styler ETA s keramickým povrchem.
20: Pustí.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Prosím.
22: Wow, co se to děje?
23: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
24: Velké vítězství může začít malým gestem.
21: Už jsem myslela, že někoho máš?
22: Mám, mBank.
24: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednou.

0: Jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Kaufland.
2: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Dobré. 1 giga kombo s hranolkama.
4: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
3: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
5: Tati!
3: Neomezený tarify.
6: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
7: Tak, Míro, teď si něco převedu z tvýho účtu.
8: Hele, někdo chtěl platit moji kartou v Číně?
9: Většině. Asi loupežní.
8: Asi, ale komerčka už to vyřešila.
10: Založte si účet zdarma a my ohlídáme podezřelé platby i na vašem účtu. Komerční banka.
11: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
12: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
11: Na grilu.
13: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
15: V pořádku, můžete jet.
14: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
16: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: Cus FIFA World Cup Meal. Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
1: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
2: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
3: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
4: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
3: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
5: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
6: No.
7: Já jsem si přišla rád s kamením.
8: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
6: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
9: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Po nákupu volá také smartphone Honor s dvoudenní výdrží a slevou 15%.
11: Pusti.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Aktiv jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Aktiv, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
14: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my?
15: My rozhodně nejsme úplně stejný.
16: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
17: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
18: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a Vesna. Jedna určitě nestačí.
19: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panna Cotta nyní v novém designu. Jogobela.

popsaný papír. Peza. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní stěnu, nevidím, netu.

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit. Až se pískne, zamíříš na Edinburgh. A já v davu tu zůstanu sám. Jako malou tě před sebou vidím furt.

0: Is that right?
1: Congratulations. You have completed the program. You are now a relevant girl band.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
0: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Dobrý. 1 giga kombo s hranolkama.
5: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
4: Jo, jasně, tak 1 gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
6: Tati!
4: Neomezený tarify.
7: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
9: V pořádku, můžete jet.
8: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
10: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
11: Zvedni to a vykřič to.
12: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Přijďte odpad.
13: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
14: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
13: Na grilu.
15: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
16: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
17: No.
18: Já jsem si přišla rád s kamením.
19: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
17: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
20: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
21: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
15: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
22: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
23: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
24: A můžete ji vyzkoušet.
25: Ale my máme vypráno.
0: Co tady děláte?
25: Testujem. To je dopravář.
26: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
27: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
23: Bref má něco úplně nového.

0: Nový brev Color Auto Active.
1: Přinesla jsem oplatky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my. My rozhodně nejsme úplně stejný.
2: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
3: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
5: V pořádku, můžete jet.
4: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
6: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
7: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
6: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
8: Tati!
6: Neomezený tarify.
9: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek. Ten za to stojí.
11: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
10: Na grilu.
12: Zvedni to a vykřič to.
13: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte odpad.
14: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
15: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
16: Přinesla jsem opletky. To jsou 2 a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
17: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku.

0: baterku to má.
1: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
2: Bref má něco úplně nového.

0: Cus FIFA World Cup Meal.
1: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
2: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
1: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
3: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
4: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
5: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
6: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
7: No.
8: Já jsem si přišla rád s kamením.
9: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
7: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
10: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: A můžete ji vyzkoušet.
12: Ale my máme vypráno.
13: Co tady děláte?
12: Testujem. To je dopravář.
14: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
15: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.

imposter.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.

0: Ten za to stojí.
1: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Se nerozbalíš?
3: No to se schovám, to je škoda. Jsem mu od tebe, když tak
2: ne. No to ani náhodou.

0: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: I love you. Protože chutná celé rodině.
4: Protože jo nakopne každý den.
5: Protože s jo je život růžový.
6: Jo, umění dělat život ovocnější.
7: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
8: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
7: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
8: Jo, grill.
9: Home Credit. Pro lepší příběhy.
0: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
10: Zvedni to a vykřič to.
11: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
13: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
14: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
15: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
16: Přinesla jsem opletky. A jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
17: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
18: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
19: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
20: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
7: No to půjde těžko bez křídel.
6: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
7: Aha, a jak asi?
6: Ale tati, prostě se napij.

0: počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je, lebo si smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů rozplývá se přímo královsky.

Vou que vamos, delícia.

eu te pego, hein? Quero ver a galera comigo, vai.

0: Shibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
1: Jedině od Shibo.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: V Bille fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
4: Tento týden nektarinky za 39,90 a mléko Bohemilk v Billa klubu za 6,90. Billa.
5: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
6: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
11: Tak, co je s tím grillem?
12: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
11: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
12: A pak, že jo?
13: Kdo to byl?
14: Senfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
15: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
16: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ven a dej si lahodný do...

0: Delonghi.
1: Vyberte si nový kávovar Delonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
3: Liboté, proč jsou na matech citrony?
2: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
4: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
5: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
6: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba... Spotřebiče Gorenje jako sušičku prádla s parním ošetřením nebo lednici s beznámrazovou technologií. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
7: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
8: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
9: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
10: I love you! Protože chutná celé rodině.
11: Protože jo nakopne každý den.
12: Protože s jo je život růžový.
10: Jo, umění dělat život ovocnější.
13: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
14: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
15: No.
16: Já jsem si přišla rád s kamením.
17: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
15: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
18: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
19: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
20: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám